Veď tvoje známy podlehli představě, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec sveta. A osamelá vráska v čele.